Jestli zítra skončí svět, do nebe přijdou všechny opuštěné ženy. Bůh řekne, vítejte, už se to nehraje, už jste osvobozeny. Jestli zítra skončí svět, do nebe přijdou všichni opuštění muži. Už je konec, už se to nehraje, už si odpuste, kdo komu co dluží. Jestli zítra skončí svět, vypnou se všechny automatické pračky. A už si nebude co závidět ani to, kdo z nás měl lepší hračky. Jestli zítra skončí svět, bude to patrně veliká záře. Jako když jsem zvonil.

Jestli zítra skončí svět, budeme rozumět všemu tomu zlatu, na které jsme spořili z našeho platu a vedlejší příjmy zatajili státu. Jestli zítra skončí svět, tak

Jestli zítra skončí svět, tak hokejisty nahoru povede Jágr. Kluziště bude mezi mraky v obraně Mark Matouš a Lukáš tak.

0: lásky, nech v nás vlčí aj tejto noci. Buď Tebe, Otče, i Synovi chvála, svetému ohňu rovnaká moc stála, nech riadi svet ich vedla vytrvala po všetky veky. Amen.
1: Oslavujte Pána, lebo Jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Pána, lebo je dobrý.
0: Lebo Jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Boha nad Bohmi, lebo Jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Pána nad Pánmi, lebo Jeho milosrdenstvo je večné. On jediný koná veľké zázraky, lebo Jeho milosrdenstvo je večné. On múdro stvoril nebesia, lebo Jeho milosrdenstvo je večné. On rozprestrel zem nad vodami, lebo Jeho milosrdenstvo je večné. On stvoril veľké svetlá, lebo Jeho milosrdenstvo je večné. Slnko, aby panovalo vodne, lebo Jeho milosrdenstvo je večné. Mesiac a hviezdy, aby panovali v noci, lebo Jeho milosrdenstvo je večné. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Oslavujte Pána, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pane Bože Všemohúci. On pobil egyptských prvorodencov.
0: Lebo Jeho milosrdenstvo je večné. On vyviedol Izraela spomedzi nich, lebo Jeho milosrdenstvo je večné. Mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo Jeho milosrdenstvo je večné. On rozdelil Červené more na dve časti, lebo Jeho milosrdenstvo je večné. A Izraela previedol Jeho stredom, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.

Prázdny priestor, nesmierny a pustý, Boží dých na úsvite. Ty si vždy bol, navždy zostaneš, Jahve, Jahve, jediným slovom vesmír. Z tvojich úst prišla zem, všemohúci Boh, kto sa ti vyrovná? Jahve.